0: agus stólam go chuigan é nú seaca ní siúrátá go ceannaonn sa bliantan a gaiiste sé suasúas.
1: A cinntáirtáte bethebe agus chuna sa chruníoch maintar na dúhé sin le chéile mí sem muhéidir glaí
0: he fiahanrun ré tá hagach deí canar agus a bhean stólam mar a bhfuil anna jararúdurm go mío clienta na hanta ar sa marin sé níos nú ná maiilen. Bhí sé na hanta gaach seanna brácha ó bhig. On generator nú pe
1: mé hún sé
0: Gine dóidir bhícha ge. Bhíoch dála dé a ge hasnú ná bí. Bhí chana jab a géil, chéh seanna brá bhig. Cha sé pechtú chuisteach dóú tíbh útaí tá satahis, Ca gan an lú a bhean bí ná durcha ná durcha. Bhí an pechtú le bhaine ige agus thóg sé trí íhi bhig sar a bhíad séich tíoch nú.
1: Sar bhíad séich tíoch nú, le dála benú cadé
0: benna. Bhí sé bí séris, bhí an a bhaca ge bhig, bhí an aini ar ára sé himá tú san éhar. Níamh sé gebliú gearta lod. Bhí mór an ar an daine chaile bhí daine a sa mehil chun pechtúí. Ní bhean legur riamh gom sa leo bhaid.
1: Ná raibh
0: poin. Ní raibh poin riamh. Chéad daithe riamh chuasa go dí dimí canar sa tí sin. Sa. Ag cháracha bhíh trasan sa tígad a dhéasú.
1: Má chéad cháine
0: bhaid. Chocha hís chúha. Agus baistu bhí an a chudaine an. A bhíon persa an aicinum necha sé pechtú riamh. Tar a bheith an ágó, phaic riamh agus níháil sé tabaca chó beog.
1: Is bí sé chiad éthe riamh agé?
0: Chiad éthe riamh agé pectúide.
1: Cén sort pectúide bhí ar siú?
0: Níad a cén sort pectúide bhí ar nani pheal imaach bhí ruas a capal gale a cháirithe. Tá sa mwai sin gama. Agus mwai fos ní ruas an capal, jacht mwai tím, ha chas fia spring nan stó, bíin an ala hiar, bíin mre bíin jasmi, gata ártas mi sileis, o jil dú tse ginis makhla na capal tak in vatrum a dú tse.
1: Ai xo fuig a tse dar no.
0: Oli sa gata bai, kodnish gam sorta a rai nilean bai war sin. Ha. Chiad pechtú riabach nó chéin hí sa daan chur sé damsan mar san éis lí chéana. Bhí damsa aon muinte sa pechtú dí sin. Pés lí, bá tóan bén letra chibí hái an blóha.
1: Na, dar gíra chrúd aigin té ní fláid. Cén sort pechtú dí bála? Tar nó ní bhén ar mórt pechtú dí tó hemar
0: dintó? Ní bhén ar úm sa pechtú dí cowboys bédan rúli mar san jasam a bhén dara san.
1: Cén a hashtú dí mór
0: bála?
1: Violet John Wayne.
0: Trevor Howard.
1: Trevor Howard.
0: Ni fe spesio gwm sôn
1: dyfaid. Fare Elvi Ryan's daughter.
0: Fi isio Ryan's daughter. Hei sagart y bai isio an.
1: Se Ryan's daughter. Se bian sagart y.
0: Nwch an mar hwgwys chedi o Ryan's daughter yn wersyn.
1: To henig? Mish dar oel?
0: Fi san chedi o hwgwys an.
1: O gobyd y bai
0: isio. Fi sgwys chedi pwynt y sgw an ariol bai yn wersyn. Nid ydych yn siasgwch hwch dy bai
1: isio. Sa gydain.
0: Fwys chedi pwynt y sgw. Ab nacht ne lanam shan fitzbi shan yarl tbi gahaskil bin she hu jabdum hun lo yarun pe power bi ge forsha u sha kadam us khomar shiar shel go af gelmir bo ge gari ne ne na chen din ta tal bo
1: ge bashte gin shara ne ve ven te tam cruise gut
0: ne ve ven te ro mag bi shu an nahil us pina go shaka ge me khar te bi sen jan khaj bo bi her ve an lo gin ba ani bo te
1: ri ri
0: por bo ge ve bar chen ge mer as kor shi
1: to go ni shere pun te les lo er dan
0: ya dar ka ni sen dan ve ge
1: master ne ge
0: ma bi hana go ko shile sen bo lan shan bi shu at go
1: stolm gol te negen tele gin erline ge hoyne nis Och, lachan vrienne ne ben... Oh, Sean O'Dooda?
2: Samson Shaw Vihil.
1: Dira ti chewain? Yes,
2: Murugut.
1: A abelam cien a cwini ha gud sir na pictiwyd i agos y caimid i stigau fi lasd i stoch nwg ar leti dywch. Yeah,
2: es biog cwini ha gom sir na pictiwyd i sgwyn am dol cwig na pictiwyd i ŵr nŵ go nŵr fi so gud no nir na ping ni rôl o'r siwg agos bi sgata sy tig.
1: Agos ti rael o'ch ond dynnu nŵ tîm pol...
2: O, rael nŵ tis dŵn adag cwca.
1: Aba, wael, sy'n tamal un siar?
2: On fer cien Jimmy O'Connor.
1: Jimmy O'Connor, fi En enig sé vunt as mór dan ihe hagar sé við na okaid vor
2: be. Ani ihe be. Tí gat ta vi halabjók hisn sjó vestmur gur palas vi on nur vi marog halabjók his agus komer kusulishin ivir shaft.
1: Nen dian tú sé vera be.
2: Ja, agus tukti nurut na sé kunta ihe er on bis bjók vi dollar klé. Hús barn hala ak hagu jimi agus vi ginnudor ge ke gorev solus eilese sa hala mar vi ginnudor nsio ege har makele fado agus
1: Ar noni at fasha sa veri solus eilese in the taumu tchomor sa hasa ufainis vich shebrishi
2: Well solus eilese privada gavien so
1: O tegim to
2: Gavi ginnudor eg faratien so agus hukse solus ak ni rev jimi abelte shin usad stokan afrep shi larder boin near of the kilowatt zone up here the took there agus hukselation ginador agus viux stoma on agus viux blood that no
1: vi trangle mo lanon te khurim
2: vi
1: ken sort picture di bar latinige hjain
2: kusul mo gne bukli bo agus
3: Law and Order, Hasty Hart to Ronald Reagan, Stolen with Santa Fe Trail, Agus Martian Dock, Skinner Picture as Sale, Agus Kiosa Cardinal Benzenti, and the revisions, free someone in Washington, I guess, na home guard, ignore guess, na coming.
1: The Vega Dane, yeah.
3: Agus Skinner Nelly Kelly,
1: daughter of the officer Kelly,
3: King Casby's critical son, the road to Rio, Martian Dock. Judy Garland, we're she out.
1: Tell us the more at Helmaker.
3: I guess we're had a sketch of the North to get Jimmy and Orson at a screen or Coga Horry, I guess Martian Door.
1: On Petty News.
3: Oh, sure.
1: Sure. Aberlat, and the Queen Egot at an arms and Martian on the
3: I guess it's kind of Sarah Danny, Jimmy Necker, Stacia Hogg, the travelling show was Gimme Guardi. I guess could you concern? I guess we're drama, Yana Yasako, Bash to West Away, Kiggers Noreen Bourne.
1: Screenum Hain yet, son.
3: Charlie Chaplin, Lord Legas Hardy, we need to get Jimmy Lish, I guess, Winty and the Holtester.
1: Martian O'Coydy Moore, a behead, a satellite.
3: Only land out, and I guess only he had a quiet man on Screenum Grand the Guard the year, do ten.
1: And I'll go to Snow Brain, I'll have a destroyed a bit.
3: Oh, sure, I guess, and I'll give you a dish of the door, sure, we're at some dean out.
1: We're at dean end, that when John Wayne, I guess, Marie Nohar, I guess, that's her father, Yishkind.
3: I'm kept to good.
1: Roy Erlehebe, huh?
3: Only land out a shinny thing to us, we would say Tasta Mahas and Ray, I guess, as Dorkus and Hoggy, digging to not a fact. Now I don't have a wimshin in air at 13, but you know, I can mask him and black out, I guess, and did it hurt.
1: Abel mir chef hemmer wir bald hier hele mal wa beginnen gemacht der wortliche gott gerne fahr dir noch stark hier keine weg dich noch hat schon und gott kann da dies ne piktur die ges am kann da hier schon bitte dir der gott tor für ne chiro alle gott sag es für fahr bra saast weil du lette da dies ne piktur die bin immer wir gott so ha fahr bre schebe die hier noch los und schas ein loyalist attachten oh hasen
3: vier ges mein der letzte chiro alle wir der die lette wir alle ges wir gott ach wir der gader dem so so die togan da dir aber mach schon so was
1: Gdy fara fo hwnna thro. Nw ti'n meddwl, ti'n meddwl, Jimmy, ta sydd i yn y mecanic i be. Ie, chan eisiau sy'n
3: drangol mor ffadl, ele anach e. Ie, eisiau eich sy'n rhaid ysdiad. Sa teil sy'n nes ni mor a hig yn y tu. Ni rawd ar y nŵs oed. Ha, sydd i'ch i fath o'ch sy'n siŵl o gwn i, ie?
1: Yn chwyn le unig o'n sgnon y hyn y BBC er na fwg yn leoen i'ch gweld tras na nŵr sy'n. Yn chwyn le fi cawnsan? Mae'n dyn nhw hoi ti fi ond ystod. Sia. Na fwg. Togwch timpl y leoen. Dwi'n dweud gynnu na rhaen sgnon i'ch dy timpl y leoen. Gog yn na fwg Russ Lloyd. Agos chwys i'w sawl gysas yna.
0: Sia. Nach yn bych diwrs yn rhaid. A fi tam microm yn un te.
1: Fi, agos pedi chio eisi i be.
0: Mae'n ysgoed fi chi un te.
3: Ronald Reagan.
1: Bíoch sé gaid bhaith acu, agus tuctar is gonáin bí oras an inibh stáilam.
3: Bá, bíoch sé na Westerns ar fad.
1: Gudíidach.
3: Ó, gudíidach,
1: gáir. Hastie Hearst. Dainíach na Westerns leat?
3: Bíoch a bíoch ar áraid, sa tailsa dara bíoch nuf á ógad igintú, chaid ísta líhe leid.
1: Cén sort a bár leat hainig inis?
3: Femar bíoch ar áraid, agus dálha Jenny, níra bíoch a chaha mór a gréba gom lóhar fadar fad, íme tókar fad lóhar.
1: Vánam gó réb, mar gavill lista mór grí, dainíma chóistig is gibol dínti negut.
3: Well, gada dí sin nid cháu nu, vaikad igintú. Ach, anna chaha vaim sin a bájad, mar femar bíoch ar áraid, níra fai kéle tímpul, igin áum. Agus ús kýlum bóz datag e bíoch a stigan, en ísta kainti nu, var no smoking.
1: Sá?
3: Íchí fál skrínin eachar vant til leta tach.
1: Agus gur nó bhíoch a hála lán go minic, agus hé mar a bhí sé rá, bhí éidir daoine an don Gaitman, agus
3: bhí
1: chuir na gardaí chun éadach mead amach.
3: Bhíoch gardar, dú te gó níl a stíar, na hasóf.
1: Cad a chur déir leo dar le?
3: Ár a stóga bhén telefís gan dáut. Ach, hemar bhé tam a bhí a rád son tamás a maní, mai ón na síchán chrúha, ní hí hídist ar na síchán sin i dúb.
1: Well, ní gá gói bhé mar hás síchán nó táchar fad sa Phoenix.
3: Á tágan dót, í hinn sel kían
1: að það. Réil er fad að behe?
3: Réil er fad, hann kjart að gót. Fem var dagan að henn rúðal, hann sel sem mig hegast að dagan að íbæs ég rísjón.
1: Well, díl eftir að hann að hæma hann að hvægta til dunna hór knýdi og sann að glúinti tún. Ægæs, ný leini ég lera ágat svo tóð Jenny maður jólar na skanáinu, vau leini ég lega pínat maður jólar.
0: Ný pín ég lera águm sem ég lera skanáinu, að það sem að viðra dýkján væk Nach þeir en annan. Þeir skilni sér tæknar að ég sé og Jimmy kannar á Núrsinn. En bæstanar, ég er bara Núrsinn. Nett ný lýsum kannar mér dólgastakni.
1: Í kynna þeirni kannar ég lýsir hér fíktur?
0: Í kynni kannar ég lýs dólgastak. Það sé sem mér hans með hjáum, kannar ég lýs dólgastakannar. Þeir skilni að ég sé.
1: Agus þar nú...
0: Ísann að hátta þess að meðsinnum bæst.
1: Þar nú er nós nú hérna til við sé lána makast
0: og h Ég þín, hann bæla að dólinn bæktúinn, að dólinn afrinn.
1: Well, gæm ég þetta að hóginn til tónu sem eitthvað rátt til Jenny, gyrir bílum að haka Jenny og gríf fíinu fjóhunni, sján og dúda og hlúkhan vénin, dunna hóð knýdi, og sann að klintigast tómas og mænín og hér fóin. Hvað séstuinn er na kyní að við ekki hén er na píktúiði heimur, tóktu er að nýtt tóktu íska náin, hvað ekki orð á norsum náin isa hærið, er na kyní við ekki er na píktúiði, na báta í vidís na halí, agus na bóháin, agus na defidúla tímpul na dóhísa.
4: Nár jasa vehegeistacht le na kyní súd gleir, er na píktúiði eg súla ach nekadars na kaigadí agus na sjaskadí, so tafad áidehe son a dinach sa vlien naidig a nocha hén. So láth hann van, jettach skanán ve fikig hénig agus le jarúta a rísht in achar anna jarad. Ach, peish gíale, luach Ryan's daughter ní slúhe sa chlára nuv, agus kiach nómi dinis le písa filiachta o Jan Larry O'Keevaun o valin na ráha an ún chín, a ví spraka ag an skanán son, Ryan's daughter. Seo chúve leis a mara bréga.
5: Tá balinéta tókulé déni a maris léve an sonun chín. Se léan ga chénid nán balé bréga mar ní fadan sél vigi ge más vír. Tá se tókulé hélchloch is lé táhán glégil is lé aima dair ó nangin sa hís. Snar vigin pektúr dénta Más fyrna skelta í nógna hæran sem erlega í. Táun sé pélín ís tækskulinn heta berik tefló lina haræsa í. Táin tækhól fénaun agas ræn maræri agas tarakir eilan gan pignig íl. Táunan hæra ís a húinín tefló. Is na gáudig mélig in súdkastklói, is dálm balið a génav, tá gach ní fé rémen, sin dirilém bléru en maligrín. In is dálm spórt a génav, da bíin pósa fénaun, edir mitjum og séra sin ég lánun grín, is ní fálga héra marre pynsdá héska og lína gréni grína heilí ríst. Da me an ting kér fene nu bennan fed lera. Vi a hen kegin en sudna gnei. Mar da rere kele nu rukhegin grakse veko kodri bi pane vi kele se kentigin. Es kiad mullet spöchus lishe nadri nefo. nu ta grast the egin ginnin sonun chin. Nare bunti gene, da liden echer, lene bleisiud helta na gud gachi. Es da horatsan fenig, vivurur gologa shenbar, es an padrin tevlib, tereshvegi, es marchiik muskelam, gimri red derev, es kach bnak da denlo o argum chin.

0: my kail to repose in
1: that. Did it exact listen going to rehapoi? It did a me mehef shin gan she shachtani. Moranin and Caratroman, Dolphin Keen, and the hail of Taagui. If it's a talisman in the rock, my Gamesh Bagulman style kick good for tools like Nivir Tonsklich?
0: Yeah, it's shin fear. Like, if we love her, ta factus are Yana between Mardiganese fire. Agus fi láthair tá sin sinnathe ag dáhadda cúig míle dar mál a rá ag bhfuil si sásta dóla món aonis tronscoléachta mona bhfuil rátaí fá ní socrathe níos airde ná an ráit an ráta bail sciú. So gan doubt mona éirín ling iad sin a bhaint amach bé aonis tronscoléachta.
1: Mae'r brenna ffôr cwyni mwy sŵl ar y sgil agos gyrma hed asgwych o hwgal wyn Paul Maxifni lles o'r rwni ffwrsa y caenslin o chwgal ond chiard chwmyn ffwrsa y tar siŵl i gilarnia. Gwydi cwrsi sy'n retyn yn ysio agos dogwyr West Streeting a chwyr gairid o chwyn gwybod chai gairi esgwys cwrmwy mae'r rwni slaunsa rwyd y chielin gyfeto sia yn ys dŵlan y hwrs gychianer o'ch ffarti yn loch daibre agos Cyr Stammer o chwyr as effic. Chwyr Stammer, Fainic, Gwalcoch, Comortus, Cianerachta gymach cwrsi y barti yn loch daibre yn y gyr hwchyl Ed Maidzen, Hogan Sir Les, Frivaira, Angela Rayner, Lefis, Gorglanu, Ahenim, Savisruchon, Edzinu, Fuina Grahe Conach, Rodahilin, Gavetach, Shisha, Ihein, Dolan, Ohurska, Chanarucht, and Farzi, Waluminish, as Newcastle, Tantrachter, Sean O'Kine. Sean, could you see the Vila Raw Extreating? Tashagadias, who's Kurmi, Maruni Slauncer, Fazer Talislani, and Romarshin, Godurisha, Dolan, Chanarucht, and Farzinish?
2: Well, shinna na truile hirti nula loch fir in the fui. My brand him with agus mailean with it in the lean team with it in sheet. Dairish as gusturcha gar nachro grow in Kenyat Kalsige, nachro wine shore of horsige, agus nar ho lean shanner of the yalsha. Yes, fuji she is a letter gus polets a lahad of yon yeland out fi shin. Ach durchashin kahitunish, a ruddy a hursajro. Gemeheren an Kevlin se vachon, mar kahite se mat diete se vachat ifriwere, agus hasche go ielochort sinnish, en rud a hirchen keen, agus a juras shanske nedini, an tahuaskil soos, agus Kevlin se vachon, van kanenarth agus wie friwere. Nish, kerde jern session, en jern session, tamairihas, manilan winim agad acid, shenachavadagus a tamado, no, or bowly, na raidilish, Gudishin, na bezer force, matashid force, capuka mezagrachan gain, na raidilish and keraskore dinial. No, er lovely, and wulcha meho fadis sauce, wulcha anasig borachrik, nach fedelinish, umporash, agasahatanos reach, agaskagahisha, a wulhon a horse. Ach, tagalordi askati sauce, gusmaradort my ton sakaserbon force, agas tamuzilimbo, a gabinja sugars, my kainsi nola.
1: Agsmahain shirai, was a main takuit egg streeting, kaha hereskor fisher takulish.
2: Cahin, ni'n landau ffysyn, a to sam moch maes yn y newfi sydd ar ôl yn ni'n siarad o'n eich bwynt o'r sy'n, da moch lechyd ag e, agos mwy ar y ychol a da moch y meid sy'n eich ffad. Ta sy'n sy'n cargol o'r, mo'n sy'n sy'n, mo'n sy'n cyr y sgwr, e ffet y sy'n, os mi'n lys ffos, ffet y sy'n ffaw o hwrs fi, agos o'l o'n hwrs, agos y sy'n bai betaw o hwnnw'n lehyn hynny. Ni'n landau ychydig ar hyr stramor sy'n sy'n ffos, Sarosa. Nish, so could you imagine you Nogadonic scale, Angela Rayner from Kinagus Gora Shishaglano, he corner hogs, Veta Shishasu. Jeremy's arm with the Gabinsisha, Mahagan Rudin, no more than Vishagan. Jeremy's arm with the Gabinsisha at Andy Burnham. A Gustalan scale, Tachi Hesher Taki Mahanu, is Kissu, Guerrero Loch Takitor, who is Shasi Dishis, Agus Nirashid. Níra sí dan réis hon och maas maalat lina gud fragri, gus gud gura na veidir roer an eirna fragri a fúrsid. So er it doisin, ta sysin kuris an orib. Nis, ma hasan streeting, ta an chanson, agus as kusul gura is ag Angela Rayner as oi jalun sa chati, agus an hied dina inisi go gura siglan na gwi kir starmer, agus as kusul gura kura ti atru, so as gwi beidir maidzen a niu. Nis, an chen idja kusisishtach. Nun dat okay on hier und das ist das Lego
1: nach trouble good renew a hook she left is glano henne mich
2: Well, tá sé fíor ráth, nír a tás a níos gur fiscíir sin agus fiscíir stáirmar sin agus ag buíon an gáir ghiúin bá cuid loch tacaíochta agus ar sa hig bhéas muid ar áhúil fér, léa chuinni sé bhaag bhíon gamáthia, ach tá sé fíor ráth gan níor na sín isa, níos, ar bézir gur bés seo, nír a hónig sé seo chan cín, tá ma chiapa gaméidir an hráin chiapa uig West Streeting, gamitsi glanda, gamitsi sír leis hasú an eil. Níos tá cestalí le cés ui West Streeting chamáth. Agus tá trí skunselin gáis hóir gilléim hárás ma hagan seo gudísin agus má an teisin agus ma hagan seo dúlchán. Mastu e djúki na cárthum an tíhíro, ní hema warlul gudjúki. Mastu djúki kúk fín gaid gá gilléan balriat fórsi tíhíro istalí vás. Ach, an rúdas mú rúis tíma gana cárthum an ná an NEC, kóliar fáimu chó náisúnta. Nusnir a hóna kýr stárnumar stáchan na hányara er a bórtsi, olar Dan sé sagmar fríware, runnne sesin ar a fi kinsí, go ra an koalition erfaad an tromlachar faad ré ro réin, agus tá sein go so go dí trí víochan, wa vi go le go dí trí víochan i saulí mar a ví. Ach ige buint se mar antá sein, Tomidir limbo mar a dúrt me agus mar a dúcha sé se go dí ar an leniu dá am áirech, tá seans go méidir go hat se bedr ar a Nín mar áir a méráide ach go bedr tregal tamil fós.
1: Sa ige bet ará gúil stermer sa rucht in na wúlse mar jál ar a morra ta teki fi fórtsi Nigel Farage Reform UK ach ta chud triplóti hénig Farage fi lahar tan komissioner gachaid an parlamentsa kracht al fissrúchan fui ar vissá réilchi parlaments in ar glaag sa la brontan as gachúg viljón pont agus níhrúg sa la fisk úr sa lehet ich an kia ta gisle sa sgeol sa?
2: Tá sé sin fír, agus is ceistá nachfuil na chi seo, agus ceistí diat a chuil orchar as go hiostámar a go mu leiscail go Nigel Farage. Agus tá an carta go dit sin tá an comisiar caid an parlamentsa, tá sé sin chun díon na srúí an uair an scéil seo ar fáid. Nis an scéil tá ein go dí seo, agus tá chopla scéil nach an canas mún a gúr se, chúg viljón punt Gofrontanus ma se de hele chun a hen o chasins fwy'n med stohi ddini fi nai agos na agwyd i fi nai agos gachar rwyd mor sren. Gwyr tygw eisyn o holon iach eisiau eisdach mar agos glar tau a mar stohi pal ffolwm. A hag yn am cyn ni ton rwyl on, mar dyn o eisyn sôs gwyd i blin agos ffysad gwrwt o gael cyrterem o'n hwn cyn, dietr ysyn hach dyn i'r. A hyrwys, ni'n siant hyn a hysyn rwyfysyn o tygw miliwn pwynt go hen, agos tygw miliwn pwynt go Boris Johnson, ag yn am can y cyn i leis y bar cyn i, agos yr blin siach ati, hwg sy'n sy'n Christopher Hanbornja, hwg sy'n ni miliwn pwynt yn nyrhi, go ffordd i'r reform, agos dyrtylun o hws fiche cwg, go wylyn omlana, agus yn cwg fyny o ffwr Nigel Farage synorw, fi hi cwg miliwn pan tygu i gy 14 reform. Wel, ta mae hiaf hwnnw ni anodd yn y bihau sy'n mynd rwyl rwyddi cyn sleg hael sydd hi ro.
1: Mae'r brannat a tref sy'n symwyl mach rwy'n i bolet i'ch na bret yn eich anna ffac mynd yn jynaf fel hwyr mil yma hyd yn trocht ar y sian o cain y cainslyn yn sy'n yn ôl as Newcastle Hasana. Nes ta uwch dron y stoet yn tych i'r Donald Trump yr chwrt gha la yr un tîn a ti wyl trai gyr o caedryf nis fawr y chochw ydy'r yn daw hir. Gwsteirwyl ta'n daw hir efrysoch fwy'n chyle agos fedda yn tenus etrwb yn oro ach yr ogyr yn twch dron Trump Réim sé lehan talí trádala ar an tín, ach réitiú an tenas sin sa bhóvar nuair a sacríú ar chunra nú ag námíochta. Well, ceir leis bhfuil sarag súl mar sin ó chuirt an uachtar an Trump ar an tín, bhfuil lumanis le láut fí seo tá níl ó múlioid, tráchtara agus ena líisi ar folatíoch na stáit éontiche. I níl tá Trump ag muíh gur bí an chuirt seanis ar an tín an canas tábhacht í riamh agus is cínsa go bhfuil so sé roibhil méid a bhí rá ag uachtar an na sin a gur cheart gan dá hír aibrú ar fortnéireachtaí seachas ar návid chan vart ag a mae chiap gawr ych leig amon córaat sich wúl sain cyrd fi chabid a lakab
3: Tá ar nó siúd an sais an crinu mullí fi dinéir a cair réir agus fi an crath lava an cian hárlín a chuil o'r gamín cinnarín an dawn a búl i chéile fi si sinna fad awn an sais gatsiacht agus an drámiacht si sinna fad hartnish tam eid mon sais na crua chaintina as gá thárlú ar nó tá Trump awn chun gynó trádála ianaf agus mar dúrtu cuirú na difflicht i atra agus na na costa si a bhí ag baintleis i láthaíomh ar bhaile teacht ar chunra de haghaidh saigean. Ar nó, Níl Conradh d'Éirí ann fé láthair agus is cuige sin atá Trump ann, tá sé gcuirí teacht ar chóiréiteach trádála a bheith chun lasa an dáil.